Ještě sač menšinu popěčích je Taylor Swift době byla nás programě. Cíle svou nás zpěvorka a mě Serba Míša, ko znajeme tyž tuto svou neměna. Vos Ištvana Kobele drekuže spoznaje. Tyž Andrea Špitankova byla nás programě Trava legenda. A to netra niča tomrec, tež Mirčin Veclich vizo, je pa nas rano podla. Na ošitke tute titule smiče so po takim veselič hač do šestčih, da je nam hudžbna redakcija tak zestajiva, dajče si naš program ljubič netko tež z Lexom Hendricksonom.

0: Dwajte dni šule maja šularja hižo za sebo, a netkožno započnu teste pisač, přednožki džažič, abo teme učivač. A išče veľa viace vizo. A potom maš išče za na jeden hobby, a doma dobiš tež išče pomač, a to môže vizo byť stres. Zatkula je čera večer ceva vizoč, što načini modestnem poprom stres.
1: Vos by také vujke rozsude přes môj přichod, Što budu studovat, chceš suhín, abo kacu moje živno, tak prajene ve příchodě živu byť.
2: Dám stres, když tu mě nějaké vážné termíny dožažeť, a potnu, so to stalo tak nebýši, když jsem se to představila.
3: Mimo šule me poprom nič o nestres veď.
1: A je mě staj počíš, když maja myste luči očakvano, dano samo, když jen stano poprino raza spelnič nemže.
0: To pak sú zväčša jednore formy stresa. Jeli pak nemôžeš jace spáč, vútroba pukota, bo dobíš cúve čas jenož na problém myslič, môže to tiež za čivo a dušu napínať se byč. A ja potom so čuješ, tak sa nemôžeš ničo viac činiť. A kak môžeš, abo što môžeš činiť, to je včera študovaná psychologuka Franciska Simanková modemaj moderátorom rozkvadva. Jeden pokiu za šuleriu,
4: Also nicht schätze ich gerne Methode, ich muss in Kurzkodobne sagen, ja, so ein bisschen nicht, wenn ich nachher die Situation, so ein Sputter rutscher, da du an nicht kopschien, mit dem so ein Severume, Wublada, keine Barbe ja wie Jim, keine Struktur ja wie Jim, keine Witze ja wie Jim, sto ja sano Chucham, kaso aber das kann so nicht nachschauen, dass wir eine Verrückung haben. Also das Wort so in zwei Sassnachen, na du an nicht gerutschen wege, prätsch wird nicht eigentlich Muslo oder Psycho da.
0: To je pokiju, kiš hoči so najspešniša přesadič. Včera bieše menujce téma v zadkuli stres a kak hoči so z ním vopkačeč. Študovaná psychologuka Franciska Simanková je moderátor maj o tým rozpravjeva.

0: Skalitschu.
1: Noe šulskelete je započalo šulerske ličbe na vyšších šulách sú jasné. Staršie a šulerio sú so rozsúdžili. Při tým přibiera ličba šulerio v Sakske, kociž so za svobodnú šulu rozsúdža. Kulšta štvrta vyšša šula abo gymnázii Sakske je však svobodným nošerstvie. Tola kultusový minister Konrad Klemens je připovedžil přirážky za šulerio na svobodných šulách skročiť. Jak es zuber na nicht wupada. Lydia Maciowa jesse Situatio na Evangelske Paulusui Schule Racketzach Wobladauer. Adam jaju Pfarrer Robert Malink Bockhutbach wird.
2: Wir nehmen schon kleine Weine wupad. Wir machen es der größte Bescheid mit. Wir machen mit Wutschere. Polanas. Ja, haben wir wupad.
3: Da grüße ihr Pfarrer Robert Malink Situatio na Svobodne Paulusui Schule v Racketzach. Na stopeče sa čulorio maja piatnače vúčerio. Na vôotovanie šule je hode. Pokaza modernú šulskú kuchnu, zamkaniu a blídaniu. Dotaj miachu za piatletnik veľa viac přizeveniu hač miestnu. Lica by to prini kruč hinak.
2: Cele brave, to sú menej vodvali, vede bošenie lita, sme mi tak nekak skohoj štúrci bošadaniu mili, sa te nové piate rádone. Lica sú jenaš dvie. Čiči byli, kýši my nesme umeli záč.
3: Ze 27 šulariemi riadu na 5. letníka Bona.
2: Vy sa tie demografické zmíne, když jenom 15 čiči vejne rádu nesú, ten den vúčia dohod, a dobu prítku stáč, a my dobu ne vúčia tiež zapfačič. No. Ale byne si dosť, máme sa kúšte čičo, a v tým je za nás tiež vážne, co my byli čiči vejne rádu nemáme.
3: Tuta přirážka za kůže džičo má so po plánach kultusu ministra Konrada Klemensa skročič, zo by so džira v etáče pominčiva. Vodladajo od roženia kultusa je Paulusova šula, šulerský penis 15 let po založeniu, prvý raz vyšič dobjava. Za džičo na šuli pača starší mesačne 660 euro. Što vábí na svobodnú šulu?
2: Schromadnosť. To je v našej šule opravče vášne, podľa nás všetko hromadče snitaja v aule, podľa nás všetko hromadče v opetio, kúšte vúčo, kúšte šulo, tiež teraz znaje. Máme in jaha dobré kolegy, kýž jaha teho hromadče čerši.
3: Tež na svobodní šuli v Voslinku nemaja čerže s vúpadom hodžin abo pobrachovacimi vúčeriemi. Šulský penis sú na 100 euro v mesiac zvyšili, tak jednačel Henry Nitsche. Lica maja ve Voslinku 2/5 riaduni a prvý raz kurs v serbštine s 2 hodinami v obtyčen. Na prašenie hat s tým serbským vyšším šulám mačovno ryčných šulariu vozme vodmoju Nitscha zovšak s vulkými vabenskými plakátami před Ralbičanské šulu nestej. Zaso ručo do Racketz. Štúž tam v Kutbysti spoznaje nidom křesťanský raz evangelské šule.
2: To by je en vôtostáč a na tým vôtosti je en kaščík a tam môže je en svoje modly do nutz napísač a nutz tykač a kúšte štvrt máme šulské gemše a bon je tým modlite vôte šulore modlio.
3: Hač by to prostva za vôku, kýže kora, abo zaso přichodne mate dživo šlachči. Cvý svět šularia je podľa a so svyši. Šula sama bydre najračo prostvu do kaščíka použiva, so so nech plán kultusova ministra Konrada Klemensa svobodným šulám přirážky skročič nezvopravča.
1: Slyšeli sme přinášk Lydie Maciowie, ona je so miestrujím vobladala na evangelské Paulusovej šuli v Racketzach.

Sie wedelt genasset immer heit, die stolbier Brauer Lubosch, Messi, a argentinske narodne Mustwo, a haja praju beb, chetosch, svaune kopper Messi, svaju karriero narodne Mustwo, argentinske Sakunchi. WM-Finale Litschu, bier po 21 Letach, posledna partia, djewetscha zitze Chiletneho. Sto, was na meni ja, 21 let narodne Mustwo v Basel, Badge Messia, to su 200 a 7 ro a 125 rotu, te ho proče tak vele. Rožo nomanja, te bu čera večo s cele vosobinskim postingom na Instagramje zjavne, kaž Messi pisat to je taki obraz z viacerimi fotami, cele rukopisne pisanemi cedlkami. Vun tam pisa, je to rozsud, kotruž boli, ale je na času. Lionel Messi potekim rožanuje so z argentinského národného mužstva lice ešte raz. Su druhé miestno obsadžili na svetových mistrovstvách.

Nur da mir, just hat mich schon, das ist mich. A tu już mam tu za was niego trepokiwy. Dżęca może starsi swoje szulskie numaczki za przychodne szulskie lito w szuli Ciszyńskiego, panczycach Kukowie przyzywić, a to od 7 mich, po takimi za czasach mężczyzną, do nawieczora pieczych. Zromadne spiewanie zjazka serbskich spiewarskich dołostwo, te od mięso dżęca, a to każ przeco wieczorzeszczych korowie rumności SLA. Studio Liška přinese medie na serbske sy, dženca pozastanu mobile, zaso v Votrově, a to při tamnějším športništu, od 9 do na po 4. Tam můžete tež s vaším šmoradkom šinčeli zamače nekajke škůli prašenia vokolo pojezdčov, telefonátov abo appov. Skulova pokažace páter Fabian Rička, referent za politickú komunikáciu jezuitskie svúžby za čekancu nemsky, přeprošuje zajemcov na zromadnú rozmovu vo názoneniach a prašeniach svisku s připučovaniom čekancu. Dženca od 7. do na po 8. budeským ekumeniským tahanským v obchodze. Do Mojnice Asič Zari přeprošuje všetkých přečelů a zajímců na letní svědžin riečnym nězdže ve Vůlkých Žárach, Krabatovém Vůdvorje, Juce vod na po 4. Smolic z Nuknice po letní přestavce zaso se svinirezaním započínaje štvrtka pjatk. Změr zaso čerstvé vůdžilky od svinia k grilovaniu, ale tiež domiace vůdžilky. A jako muž cesarskýrie houjazého mjasa, desmia potom od přichodného týdženia zaso, předajn je stajně od 8 až do 6.

0: Na, bewusst mich hier.
1: Serbski Rozwas. Povestje. V studiu Bettina Wenderotova.
2: Dobre ranje. Ve vurjednom posjeđenju Serbskeje rade Sakskeje čera drežanach predstajih u zastuperio projektovije skupine vusljedki evaluacije riječneho stava šulach s modelom 2+. Zajšvrcioch letach bih usao vjace hač 700 šulerju 8-letnika na všech 7 šulach naprašovali, a ich riječne kmanost še přepruovali. Vusljedki jasne pokazuje, zo nije tukvilna praksa vuočovanja sakskej kmana, džičom ze svojbu džiš so sapsce ne riči, hač do 8-letnika dosahat su riječne nivo sposredkovač. Podžel tajkej šulerju, kiš maja jeničce ve vučbe kontakt ze sapšinu, leži mjestom nad 50%, Dživeč od džesač z nich nedocpije skođenk B1, to rika kmanosč o znatoch temach všedno dnja sapse komunikovač. Horni Vužice je novim vukubvanskim liče vjace hač 700 modostnuch zričenje z remesnijskim zavodom podpisao. To zdjeli čera Drežanska remesnijska komora. Ličby sú pomierne stabilne, zorelským je 9 načevúčomníkov viace, budeským 1,30 meneha člony. Byrne švele závodu a firmu si hospodárskeho pôrženia dla nevieste bylo, dále honi v Užicu vukupuje. Tute v Uviče hodnočí komora pozitívne. Vo sebe požádane bych u honi v Užicu vukupovania na autového mechatronikária, mechanikária za sanitárne přípravy, kajštež elektronikária. Při milinárni Hamorje sú včera započeli hoborský skvat za milinu tvarič. Firma, kýž súša k energiovému koncerni Leak, chce on rozromadne ze šínským poskyčerjom na tvarič. Skvat miliny má na niedže 6 hektarov vúľky pvonine nastač, či stiachu ešte pred letom aj kvôdženské vieže bývšie milinárnie. Milinový skvat má 1600 MW hodin skvadovač a kapvania regeneratívnych energií vúrunač. Po informáciách předovzača hodžili so s tým niedže 600 až 40,000 domiacnosťov na 4 hodiny z milinu zastarač. Na ležonoši milinanie nastáva s tým druhý vúľký skvat miliny. Mesto Biela Voda chce ešte v septembre nový načisk etatového struktúrneho koncepta s ďalšími lutovanskými napravami v obsamknúť. S tým odpoveduje mesto žádaniu Zorelského okresa ako pravnický dolad. Tak je miešťanská rada na svojom zajšom posiedzeniu v obsamknúva miest druhým hľadania zelenišťu znova riadovač a zaviesť elektronickú miesto papirianie pošty. Tež viacore vústavky, kajž psyče vústavky chcieťa přepruhovať rekne vyššia miešťanostka Katia Dietrich. Zamia je dokody zvyšiť a vúdavky redukovať. Tukvilu má Biela Voda minus niedže 4 milióny euro svojej miešťanskej kasy. Zmauvi v osobiti v ustajencu dopomni muzeua Brožnia v Obošojcach pola grotka na spočatki sapskeho ludového vumiostva NDR. V ustajene su molby, keramika, linulove rizby a modročiš, mestrujem vod voše lanzenie. Vumioča je lit džesatki stil sapskeho vumiostva sobu postajovava. Votorena je mała v ustajenca delnio vužiskeho sapskeho muzea hač do sreč oktobra. A to bych upovest še, kiš namakače tiš na internetnoch stronach a damotni app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca prini povojcu přinese slunco, nekotre močele a vostanje vici kojte. Druhoj povojcu dňa môžeme tiš ze švielemi ličič a to šo při 22 a maksimálne 24 stopňach.
3: Tož to lust zase na pučach a na drohách v Sakske nic pak našim koncu. Jeničce bviskač tu máme a tun stej tu v Budešinje v Siemensovi drose, kde šedeče z mesta von.
1: Serbski Rozwas.

0: Nábožné slovo.
1: Magenza Bernadette Schneidritz z Pančickokoa.
2: Sonne su sonne, su nádžia. Su pohonky štrebaš, z džela so tež svopravdža. Štú nezna je tutu linku ze znatého serbského spieva. Sonne su báza našich pracovaniov. Su kajš vízia. Do kotri je štelko časa a pracu investujeme. Su sun, ve kotrom šmyslíme, že si sun spielňu. Budu zbožona a moje živenie zmeje zmys. Tak je sun kaž pučný, kotrž če přeco bole dopredka viedže, a tak k vojovaniu a pracovaniu. Štopak je, že so sun nespelní. Potom som čas, pienuze a energiu voprovova. Všinžeme na vokomík, že so sun zdabyč nemožne a nedá so s Božím plánom zjednočiť. Tola dovolme Božímu pláne v zvoprodženiu svojského puča. Do Boha vierič, jemu rozsudu a puč kež kapitáne převostajíč a dovierič je češko. Nic vierič, všetko sam kontrolovač a rozsudžeč je tež češko. Tež, když zda so Boží plán hinaši byč, staj zamil Boží a sun samsný, vupielnené živenie. Rozsud leží v našimaj rukomaj, mienujúce, hač chceme živý byč alebo přeživíč. Přeju každému z nás vupielnené, zbožené a spokojné živenie.
1: Nábožné svoje k dne Magenza nadolku a zamovitosti farskie vikarie Bernadette Schneidritz z Pančickokoa.

0: A to čítame v novinách.
1: Hej, na spočátku trochu nostalgie. Môžete sa snáno dopomínať na NDR-skú sériu Jockey Monika. Tuta je nastala na tede znatom teréne kopvanie len, gestúť len nemse blízko Bukec. Polie džesatkár, zo je tam šohinovo a spadnovo majanitko nádžiu. Na nový start tam, kajš písa SZ, stejše ješanský dvohyšče krutko, před tým, tak recne tko před zrišćenjom, netko maja tam nového partnera s novými idejami za jen v úspěšný nový spočátk. Zromadne chce tým na viacere koniky, tak rec sadžič mestrujem chcieťa v obkot za trebane vice, koniacie potrebe votorič, tež plavovanie športových koní chcieťa zase zeselnič. Aktuálne maja tam hižo 5 až 40 koniu na dvore. Tvarste vidžanie steja pred vujkými vúžadaniemi, ako prinér cedža sa vo cichu knežeho domu starač, tiež dušnetko počasu je tiež sa núc dešovalo, tiež tamne tvarenia treba je ponovenie. A šo to je vujke financielne vúžadanie, tak SZ. Zamoviči pak vidža vujky potenciál za nedešu statnú NDR-sku kopvaniu a chcedža len blízko Bukec zaso k zetkanišču za ľubovariu koni etablirovač.
2: To potekím čitače džensnišich zakských nujinách. Utromne Jack Bettina.

0: Za wukubacich, za wučomniku, započina so dženca takrec nowe živenske votriesk, za wulki džil z nich, przetož započnu dženca s prinim septembrom svoje wukubanje, nowe šulske leto, te pak je so hižo před, no, nešto viac ač dvimaj tydženje maj za hivoj. Šulanske ličby na vyšších šulach, te su s tym tež jasne, starši a šulerjo su so rozudžili. Při tym přibiera ličba šulerjo v Sakskej, kociž so za svobodnu šulu rozudža. Kulšta štvrta vyša šula abo gymnázii v Sakskej je však svobodnym nošastvie. Tola kultusový minister Konrad Klemens je připovedžil přirážky za šulerjo na svobodných šulach skročič. Kak zcyva na nich vupada. Lydia Maciova je si situáciu na evangelskej Paulusovej šuli Raketzach vobladala a tam je ju farar Robert Malink pokudbach viet.
1: My nie mamy już planu wanie wupad, my mamy z tego jeszcze przedmet, mamy wuczery, a podle nas jara mało wupad.
2: Tak rysuje farar Robert Malink situáciu na svobodnej Paulusovej šuli v Raketzach. Na 150 šulerjo maja 15 vučerjo. Na wuotowanie šule je hordy. Pokaza modernu šulsku kuchnu, zamkanju a blidanju. Dotaj miechu za piatoletnik wiele viac przyzywieniu hač miestnu. Lica by to prini kruč hinak.
1: Cele brawe, to są mienie wotwali, wede bosinie lita z mamy tak nikak skochy sturzci boszadaniu mieli za te nowe piate radone. Lica są jenoż dwie. Čeči byli, kiši mi nismo imeli zač.
2: Za 27 šulerjami je riadu na piatoletnika Bona.
1: Vizete demografiske smine, tiš eno špjatnač čeči vene radu nisu, den den vuče je dohodla, to je po pritku stač, a mi dobro ni vuče, tiš zapfa čeč. No. Ale bine se dosti imamo za kušti čečo, a v tem je za nas tiš važne, so mi vili čeči vene radu ne imamo.
2: Tuta přirážka za kůže džičo má so po plánach kultusu ministra Konrada Klemensa skročič, zoby so džira v etáče pominčiva. Vodladajo od roženja kultusa je Paulusova šula, šulaský penis 15 let po založenju, priníra svýšič dobiava. Za džičo na šuli pača starší měsačne 660 euro. Što vábí na svobodnú šulu?
1: Schromadnosť. To je v našej šule opravče vážne, podľa nás všetko hromadče snitaja v aule, podľa nás všetko hromadče v opetio, kúšte vúčo, kúšte šulo, tiež dare snáje. My máme jen jaha dobré kolegy, kýž jaha dare hromadče čerší.
2: Tež na svobodní šuli v Voslinku nemaja čerže s vúpadom hodžin abo pobrachovacimi vúčeriemi. Šulský penis sú na 100 euro v obmysac zvyšili, tak jednačel Henry Nitsche. Lica maja ve Voslinku 2.5 riaduni a prvný raz kurs v serbštine s 2 hodinami v obtyčen. Na prašenie hat s tým serbským vyšším šulám mačovne ryčných šulerjú vozme odmoju Nitscha zošak s vulkými vabenskými plakátami pred Ralbičanskej šulu nestli. Zaso ročo do Rakec. Štýš tam v Kutbysti spozna je nidom křesťanský raz evangelské šule.
1: To by je en votostáč a na tým votosti je en kaščik a tam môže je en svoje modly do nutz napísač a nutz tykač a kúšte štvrt máme šulské gemše a bon je tým modlite vo tý šulore modlio.
2: Hač by to prostva za voku, kýše kora, abo zaso přichodne mate dživo šlachči. Cývy svět šularia je podľa a so svyši. Šula sama bydre najračo prostvu do kaščika použiva, so so nech plán kultusova ministra Konrada Klemensa svobodným šulám přirážky skročič nezvopravča.
0: Lydia Maciova je si tutem nastupanju situáciu na evangelskej Paulusovej šuli Raketzach vobladala a tam je ju farar Robert Malink pokud bach viet.

si bjedel kinače večer, naše vusovanje te sočenca išlo zaslo k konci kila. Spiešne je so čas išlo minul, přišem vám to za vas išče nekotre pokyvy. Mediova tura studia Liški ta pokročuje dženca. Vostanu mobile z mediovimi poskytkami ve Votrově stejo, a to od 9 do na po 4 při tamnejšim športništu. Tam môžete celé nové věci vyspytať, abo tež celé jednorie s vašim šmoradkom nimo pšin, čili máte nekajke škúdy prašenia abo čeže. Mesačne zromadne spievanie zjazka serbských spievanských tovarstvo v septembre te odmieso dženca večer 6. na kurovi rumnosti SLA Budušinje. Skulova pokažace páter Fabian Rička, referent za politickú komunikáciu jezuitskej služby za čekanco Nimske, přeprošuje dženca na zromadnú rozmovu vo názorneniach a prašeniach z výsku s připučovaniom čekancu. Dženca od 7. do napo 9. budyským ekumenickým dachanským vopkodže. Rečnú hodinu za dorosčených v Rádvoriu poskyči Rafaela Vičazova dženca za sovot napo 4. do napo 5. Domojniki a soč Zári přeprošuja júce na letný svedžin v riečnom niezdže v Vulkých Ždárach, a to popodňu na poštyrioch. Smolic z Nuknice po letnej přestavce zase ze svinierezanym započínaja. Štvrtk a piatk zmeja čerstve budžilky od svinia k grillovaniu, ale tiež domiace budžilky. Komuž cesarskýrie hovězo mjasa, te zmeja potom od přichodného týdženia předenie stajne od 8 do 6.

0: 6 menšinou do živiečiche.
1: Nábožné slovo.
0: Tuto má dženca Bernadette Schneidritz z Pančic-Kukova.
2: Sonne su sonne, su nádžia. Su bohonky štrebaš, z džela su tež svopravdža. Štú nezna je tuto linku ze znatého serbského spieva. Sonne su báza našich pracovaniu. Su kajš vízia. Do kotrije štelko časa a pracu investujeme. Su sun, v kotrom šmyslíme, že si sun spielňu. Budu zbožona a moje živenie zmeje zmys. Tak je sun kajš pučný, kotrš če přeco bole dopredka viedže, a tak k vojovaniu a pracovaniu. Štopak je, že so sun nespelní. Potom som čas, pieneze a energiu voprovova. Všinžeme na vokomík, že so sun zdabyč nemožne a nedá so s Božím plánom zjednočiť. Tola dovolme Božímu pláne v zvoprodženiu svojského púča. Do Boha vierič, jemu rozsudu a púč, kež kapitáne převostajíč a dovierič je češko. Nic vierič, všetko sám kontrolovač a rozsudžeč je tež češko. Tež, když zda so Boží plán hinaši byč, staj zame Boží a sun samsný, vupielnené živenie. Rozsud leží v našimaj rukomaj, mienujúce, hač chceme živý byč, alebo přeživíč. Přeju kúždemu z nás vupielnené, zbožené a spokojné živenie.
0: Tole přeje nám dženca Bernadette Schneidritz z Pančic-Kukova na doku a zamovitosť či farské vikárie.

0: Jo, ľube přisúcharky a přisúcharje, tož ten dujarský kusk, ako s čo rovno slyšali, jo bejnje obľubované mjaze lužimi, a přece gaš veni peje dajú vo tom veľgin rednem ve spíje v obspievanem flacku ve Vúžice, jo z toho teke uslyšaš vesta gjardosť. Walcik, jo dojšpiju s tym vetom svisku při samym južo samsku poziciju ako vejsenska hymna. Lec to na tom zalaže až min, jo zavobedlarju symbol jich sy, to njamožom vám zvistosču groniš. Což som pak nazgonil, ako som usčovanie přigotoval, jo, až s Mogorjou má dvojku spivajnskú tradíciu, s ktorej už cúva snento v pšitúcej pougožine také vopoznavaš. Jo, přede mňo hláže kronika, aho jo vížeš, až korenie segajú sliedk, až do zachopienka živiš na stego stolieša. Ako jo se přes kantora a vejsnego ceptaria Fritza Kittlaria založilo predne spivarske tovaristvo v Smogorjovie. Poniži je žasešlietnym skromadnym spívaniu, jo se uderiva predna svietová vejna a jo zadorava za nekotare leta kulturelnemu živoju. Před vejnu jo kantor Jakubašk, mimo togo južo dávno obstojecego muskecego kóra hyši miešaný kór založil a po vejne jo von spívanské živo obeju kórovu dalej viat. Vo viele vecej škody pak jo naporáva ve spivenských staviznach druga svietová vejna. Akle ve 50-tych letach stej se smogor jojskej kóra ten miešané a ten muskece zasej natvarivej a ve 60-tych letach stej sled dobyvej svoju dobru spivenskú formu. V tých letach jo se Roža Šenkarjova vopoznala se spivarkami a spivarjami a dopomnejo se v intervjuje na ten cas, ako jo byla duce, ako rozkvosovnica.
1: Jo, môj muzikálny zvisk do Smogorjova jo bine stare. To láže nito južo, no jo, na druge leto pieša se šlid sliedk. Tenca som mila svoje predne smakanie se s tými spívajúcimi smogorejskými ľužimi. Kroním to také ze svod pogledam tak, že to tenca v tých 60-tych letach nie si tam jenož te muske, ale především tež te ženské a žúča, ešte vegendérie zersky spívali a také pojedali. Tak mogu ľudovú štucku abo ariu som rovno ve Smogorjovie svišala a tiež nagrala. Dopomním se dere ešte na tú tak menovanú korabiu, to je taká nábožná legenda, ako sú žúča na všetviacorie do svajžby tí nevesče zaspívali. Jo, ale to je druhé polo. Ku korovému spívaniu mogu ja naš kroniš, až sú tam mili v tom lieše, živeš na 107 a 560, také dosť dobre miešané kor. Ich dirigent jo bu tencas Wolfgang Pösch, to jo bu taký Gerze Skukoic, a von jom jo veľi vúši také za to serske spívanie. Tak nie sú ve Smogorjovie ako hinži, a jenož tu Anku byš jasu uspívali, kak to my se statiš ešte do žencajšného dňa, jo, ja miním v tých kórach delnoserských, ale tiež druge serské štucky ve svojom repertoárie mieli, napríklad týke ten bošajnský postru. A ten ju zbúžil, ten sa s môj zájim, ako ja som bola ešte tá jadnučka, dolnosárska rozkvosunica, ten sa v tých 60-tych letách som prišla 6-5-6 dôvod do Hošebuza, ten sa sú jen ešte spívali a ja som dejala to tiež nagravaš, takže som si tiež dejala staráš sobu za muzikové titule, za náš muzikové program. V archíve ganejo nic bylo, všechno puste a prosne. A muzikového redaktora nesme ten zase ještě měli. Beno Nikola potom pomní, jo mi si zdá, já neli to pustí, abo dvěliši pustí, já nám gotovici tak rádo kroniš, to hoše bůza přišel. Ponga je bůh lepý a hinac. Jo, ale rono to ten bošanský postru, jo, žinca ještě jako dokumentarický pask v našem archivu je živé. Jako prvná verzia mači ferže, prvně jo, bo originálně se spěra Fritza Roche, a ta druga, ta štěša štucka, tu jsem já vši pisala, se snůze sem, dokud jadna štucka je bylo za naše poměry v rozkosu překrotka. Ale já jsem se ten čas krádu měla, to cíniš v duchu a v zmyslě Fritza Roche, jako potvoga jo mi slušala tyky jadna druga básin pod Fritza Roche. Tak já nastal tož ten bošenský postru ve svojí prvnej verzii.

0: Rabikon je. So Rabikon je naš kulturno-vedomnostni portal Srpskega instituta. Tam namakajome všake vece, ak nej su direktne z rece vedu zvezane, to je oni nic nekakve slovnike, tak, ali všechno, všechno druge nekak. Zato sem je zagranite, a to druge gvone pilo je digitalizacija, to je oni to, což fachovci a fachovki drugih vedomnosťov cenje musí nekak digitalizirovan, abo do digitalne formy spirane byš. A ja tam pomagam na to, štom pilu.
1: A teke to je zajemne. Marek Slodička je mjastem teke zvenka Užice znate za spivanje pet motom Moderna pjeza.
0: No ja sam zahopio v Serskem institutu živaš, a tam se vije, ljuč musel njega raz teke zahopio s pjedanjem. A pen sam na lječojski kompaktni kurs šel, a tam je nekak nastalo to, to potrebnost, bi ja samo gronil, se ze spivanjem zabiraš, ze spivanjem ljudovih štuckov. A zato sme pen te ljuče v kurzu, ak bydlje v Barlinju, jednu kupku založili a to je už to přísame či leta, dvojka, pln se zmakajome regulárne a spívame. A jedna cvonka našej kupky je pln Zoriacka orodovala a jo pln kšela také to samé v Chyšebuzu cenič a s takým jo jedna vytnožka by, jak do nej také v Chyšebuzu nastala. A tam sobou cením, to neorganizujem, ale sobou spívam, sobou grajom.
1: Až je Marek Slodička v krotkém času na oknu Sarsku rec, má také věstu slizinu.
0: Nebo mi na ňo Slovak a s takým, ja mám slovakskú riec pičku ako maminu riec, ale takú pyznú maminu riec, neho starstva čich liet, abo tak som zachopil s tým. A s takým to nie je absolútne mamina riec, ale to je veľkým pomagalo pri mojom štúdium je slavistiky a pri všakých riecach, ak som tam uknú, abo snaž sa ma nauknú. No jo, a se vie také serskej riec, alebo serskej ju riecovú, jo, to pomagalo dokoľa. To som od samého zachopinka, som prísam všetko rozumiel. A pin, až som skončne zachopil s tým uknením, tak je o to veľkým vyľaštilo to.
2: Jo, a ešte ein Thema, ve žilu mozaik, napríklad, po vežijove rozlaže Bernd Weinreich vo koncertnem vodpodňu na barokovém grože v Niesvačidle, sú tam zaklincali kompozície baroka ve dialogu s tvrbami Jana Cyša. Ale se viete, to šo veľa dajšných zájemných přínoskov na nikutare téme Novýga Udaša, jo pokazal Sebastian Elikowski-Winkler.

0: Jo, lube pšisuharki a pšisuharje, tošten dujaski kusk, ako s čo rovno svišali, jo bejnje obľubovane mjaze lužimi, a přecej gaš veni pejedaju vo tom veľgin rednem ve spilje v obspievanem flacku ve Vúžice, jo z toho teke usvišaš vesta gjardosť. Walcik, jo dojšpiju s tym vetom svisku při samym južo-samsku poziciju ako vejsenska hymna. Lec to na tom zalaže až min, jo zavobedlarju symbol jich sy, to njamožom vam zvestosču groniš. Což som pak nazgonil, ako som usčevanie přigotoval, jo, až smogorjo má dvojku spivanskú tradíciu, z ktorej už cúva snento v Přitúcej polgožinie také vopoznavaš. Jo, přede mňo hláže kronika, aho jo vížeš, až korenie segajú sledk, až do zachopienka živiš na stego stolieša. Ako jo se přes kantora a vejsnego ceptaria Fritza Kittlaria založilo predne spivarske tovaristvo v Smogorjovie. Poniži je žasešlietnem skromadnem spivaniu, jo se uderiva predna svietová vejna a jo zadorava za nekotare leta kulturelnemu živoju. Před vejnu jo kantor Jakubašk, mimo togo južo dauno obstojecego muskecego kora hyši mešane kor založil a po vejne jo von spivanske živo obeju korovu dalej viat. Vo viele vecej škody pak jo naporava ve spivenských staviznach druga svietová vejna. Akle ve pieš žasetých letach stej se smogor jojskej kóra ten mešane a ten muskece zasej natvarivej a ve šesť žasetých letach stej sled dobyvej svoju dobru spivenskú formu. V tých letach jo se Roža Šenkarjova vopeznala se spivarkami a spivarjami a dopomnejo se v intervjuje na ten cas, ako jo byla duce ako rozkvosovnica.
1: Jo, môj muzikálny zvisk do Smogorjova jo byl je stary. To láže nento južo, no jo, na druge leto pieša se šliet sledk. Tenca som mila svoje predne smakanie se s tými spívajúcimi smogorejskými lúžimi. Kroním to také ze svod pogledam tak, že to tenca v tých 60 letach nie si tam jenož te muske, ale především tež te ženské a žúča, ešte vegendérie sarske spívali a také pojedali. Tak mogu ľudovú štucku abo ariu, som rovno ve Smogorjovie svišala a tiež nagrala. Dopomním se dere ešte na tú tak menovanú korabiu, to je taká nábožná legenda, ako sú žoča na všetviacorie do svajžby tí nevestče zaspívali. Jo, ale to je druhé polo. Ku korovému spívaniu mogu jenož kroniš, až som tam a sú tam milí v tom lieše, že veš nás čo 107 a 560, také dosť dobre miešané kor. Ich dirigent jo bú ten sas Wolfgang Pösch, to jo bú taký Gerz z Gukoyc, a von jom jo veľa vúši také za to serske spívanie. Tak nie sú ve Smogorjovie ako hinži, a jenož tu Anku byš jasovo zpívali, kak to myslíš ta tiež ešte do žencajšného dňa, jo, ja miním v tých kórach telnoserských, ale tiež druge serské štucky ve svojom repertoárie mieli, napríklad týke ten bošajnský postru. A ten jo zbúžil, ten sa s môj zájim, ako ja som bola ještě ta jadnučka, dolnosářská rozkvosunica, ten se v těch 60 letech, jsem přišla 65 důvod do Hošebuza, ten se jen ještě zpívali a já jsem dělala to tiež nagravaš, takže jsem si ještě stará sobou za muzikové tituly, za náš muzikové program. V archíve ganejú nic bylo, všechno pusté a prosné. A muzikového redaktora nie sme ten zase ešte mili. Beno Nikola potom pomni, jo mi si stá, ja na leto pustí, alebo dvíliši pustí, ja nám gotovici tak rádo kroniš, to hoše búza přišel. Ponga je bolo lepý a hinac. Jo, ale rono tošten bošanski postru, jo žinca hešči ako dokumentariski pask v našem archivie žive. Joko prena verzija mači ferže, predne jo bo originalne z spera Fritza Roche, a ta druga, ta štiša štucka, tu som ja vši pisala, se snuze sem, dokož jadna štucka jo bo za naše pomere v rozkozu, překrotka. Ale ja som se tenca s Kradomiva, to ziniš v duchu am smyslie Fritza Roche, ako potvoga jo mi slušava teke jadna druga basen pod Fritza Roche. Tak jo nastal tošten bošenský postru v svojej prednej verzii.

0: Drugi przewożowary, kotaryż jo słowa garata szołty, przestaju do serskie rycy, jo Alfred Mieszkank. Wyn ma takie, takie dobre dopomnienki na tegdejszego dirigenta Smogojojskiego muskiecego kora, ako jo mnie w groskronie dał k wyżyniu. Przytom jo on ale czochu smejkotał, dokulasz jo garat szołta, dwójkoletny organist a katechet w Brazynskiej cerkwi, to abo druge znaš brau pšeliš važne. Tak nejo bylo napríklad laško při přebazneniu teksta spíva naš stare kjarcmar, přece spouniš všikne žicenia Gerata Šouty.
1: Ale při tom starom kjarcmaru jo na koncu toho teksta měl taký moralisky upoježenie, až se nejde převelepíš, až to škoží, až je to škodník, až se převelepíš. A to se mi nejde spodoval. Tohle jsem ten konc taky hinac gotoval a ten text zaušem hinac gotoval. Já jsem chválil to víno, jak on pomaga, až on tovarišnost navězáš a tovarišně gromadu sejdeš. A to jsem mi lépe spodoval. Gerard Šouta nejprve nejobu s tím objadný, až ja ten zmysł tak zmienim, ale na końcu on to tomu przygłosował, a tak sme to potem takie gromadze spiewały plazy, to tak im trafi.